láti bíbí àgbèrè ládùúgbò gbẹmẹ ẹ má jó múri ládùúgbò gbẹtùmẹ.